guitar, say what I say. Guitar, Tom.

0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock. Počasí.
1: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. První den nadcházejícího týdne slibuje oblačno až polojasno. Výjimečně nám mohou přijít i nějaké ty přehánky. Večer bude mraku z oblohy ubývat. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 24 až 28 stupňům. Na horách bude 16 až 20. Biozátěž budeme mít ve většině regionu na druhém stupni. Podobné počasí nás pak čeká taky v úterý. Oblačno, místy déšť, výjimečně dokonce i bouřka. Teplotní maxima dosáhnou 25 až 29 stupňů.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dívali jste se o víkendu na hvězdy? Co z nich během dalšího prázdninového pondělí vyčte náš rádiový astrolog Tonda Baudyš? Pojďme to zjistit. Tondo, ahoj!
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, řekni, že nás čeká jednoduchý týden, řekni.
2: No tak to víš, úplně jednoduchý to být nemůže. To by jsme se z toho pomátli všichni. A hned teď v pondělí, ono je to takový jako odvážný, zejména citově, vztahově, sexuálně, a tím pádem ta vztahová stabilita je jí tenhle týden trochu méně, no a úplně nejméně je jí prostě právě dneska, což ne, že by mi to dělalo nějaký jako potěšení, ale znáš to, kdo se moc ptá, moc se doví.
1: Takže by to byl spíš týden plný pokušení, dobře. A co víkend? Uklidní se letní prázdninové vášně?
2: Ono i ten pátek, sobota, neděle, ono jako všechno fajn, ale muži a ženy, tam to vyžaduje určitou jako taktnost, protože jinak by si člověk mohl dělat sám sobě tu lásku jako složitou.
1: Děkujeme za astrologická poselství na našem rádiu pravidelně každé pondělí. Tonda Baudyš, jsme v kontaktu, ahoj.
2: Hele, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Melodický rock, to je Skyrock.

0: Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
2: Tady Jelen, zdravíme posluchače. Ahoj!
1: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest. Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen. Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky. Vstupenky a informace na jelenfest.cz. Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, Dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá Kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Upstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
6: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
2: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
1: Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek, Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
4: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
5: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučne nad Desnou.

0: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy.
2: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Víme, co se děje. Máme tu pro vás další zprávy. Začneme v Olomouci. Delfínova kašna u dominikánského kláštera prošla očistou a renovací. Náklady na restaurátorské práce byly necelých 50 tisíc. Jak píše Report CZ, v současné době je kašna mimo provoz, a to z důvodu dlouhodobě nízké hladiny podzemní vody.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Moravské divadlo Olomouc rozjíždí z Brusu nový projekt Junior Ballet, který pomůže absolventům tanečních škol z celého světa odstartovat profesionální kariéru. Do prvního ročníku této stáže, jež potrvá od září do června, přijme divadlo maximálně 12 talentovaných tanečníků. Přerovský tanečník Sebastian slaví obrovský úspěch. Podařilo se mu totiž ovládnout národní finále soutěže Red Bull Dance Your Style pro rok 2026. V Brně si svou energií i skvělou improvizací naprosto podmanil diváky a zajistil si vítězství. Už brzy tak vyrazí reprezentovat Českou republiku na světové finále do Švýcarska.
1: Sport.
3: Fotbalové mistrovství světa spěje ke svému konci. Fanoušky čekají atraktivní semifinálové bitvy, ve kterých se proti sobě utkají čtyři nejlépe postavené reprezentace podle žebříčku FIFA. První duel je na programu v úterý 14. července od 21 hodin, kdy Španělsko vyzve Francii. Ve stejný čas o den později, tedy ve středu 15. července, se pak o postup do finále popere Argentina s Anglií.
1: Máme přehled.
2: Skyrock.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. První den nadcházejícího týdne slibuje oblačno až polojasno. Výjimečně nám mohou přijít i nějaké ty přehánky. Večer bude mraku z oblohy ubývat. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 24 až 28 stupňům. Na horách bude 16 až 20. Biozátěž budeme mít ve většině regionu na druhém stupni. Podobné počasí nás pak čeká taky v úterý. Oblačno, místy déšť, výjimečně dokonce i bouřka. Teplotní maxima dosáhnou 25 až 29 stupňů.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 13. červenec na Skyroku. Dnes se v roce 1985 koná největší charitativní koncert všech dob Live Aid.
2: 14-hodinový hudební maraton v Londýně a Filadelfii tehdy sledovalo živě na 160 tisíc fanoušků. V televizi pak další 1,5 miliarda lidí po celém světě. Na koncertě tehdy vystoupili umělci nejzvučnějších jmen. Freddie Mercury se skupinou Queen, U2, Sting, Bob Dylan, Mick Jagger, Madonna nebo Phil Collins. Výtěžek koncertu se tehdy vyšplhal nad 200 milionů dolarů.
1: A jak výtěžek komentoval Bono Vox z YouTube?
3: Skákali jsme radostí a mysleli, že jsme vyřešili problém. Pak jsme ale zjistili, že je to částka, kterou každý týden posílá Afrika do Evropy a Ameriky jako splátku svých dluhů.
1: 13. července 1925 si připomínáme, že my muži milujeme vás ženy a že to tak bylo i v mladší době kamenné. Někteří už tuší, mluvím o nálezu Jestonické Venuše, figurce ženy kyprých tvarů. Nález je mimo jiné zvláštní svým provedením spálené hlíny na rozdíl od stejně starých vykopávek většinou z kamene či kosti. Pokračujeme sportovní událostí do roku 1930. V Urugvaji je zahájeno první

0: mistrovství světa ve fotbale. Vítězí na něm domácí v čele s přezdívaným černým zázrakem José Andrádem vyhrávají ve finále nad Argentinou. Plavbu historii uzavíráme na Skyrocku u hardrockových klasiků Thin Lizzy, jmenovitě u kytaristy Damona Johnsona, narozeného v roce 1964. Zítra opět probíráme Big Beatově dějiny, zůstaňte se Skyrockem.
1: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Muzeum Kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
7: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
10: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
11: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
10: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
11: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
10: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
12: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Skyrock.
17: Skyrock.
18: Skyrock. Skyrock.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dívali jste se o víkendu na hvězdy? Co z nich během dalšího prázdninového pondělí vyčte náš rádiový astrolog Tonda Baudyš? Pojďme to zjistit. Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky. Zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, řekni, že nás čeká jednoduchý týden. Řekni.
2: No tak to víš, úplně jednoduchý to být nemůže. To by... jsme se z toho pomátli všichni. A hned teď v pondělí, ono je to takový jako odvážný, zejména citově, vztahově, sexuálně, a tím pádem ta vztahová stabilita je jí tenhle týden trochu méně, no a úplně nejméně je jí prostě právě dneska, což ne, že by mi to dělalo nějaký jako potěšení, ale znáš to, kdo se moc ptá, moc se doví.
1: Takže by to byl spíš týden plný pokušení, dobře. A co víkend, uklidní se letní prázdninové vášně?
2: Ono i ten pátek, sobota, neděle, ono jako všechno fajn, ale muži a ženy, tam to vyžaduje určitou jako taktnost, protože jinak by si člověk mohl dělat sám sobě tu lásku jako složitou.
1: Děkujeme za astrologická poselství na našem rádiu pravidelně každé pondělí. Tonda Baudyš, jsme v kontaktu, ahoj.
2: Hele, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: IM je stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IM je stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
9: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
10: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
13: Kalhoty ukazují víc než chcete, batoh to vzdal, kabelka stávkuje, ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
14: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
15: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.
16: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás zprávy, pojďte si je poslechnout. Je pondělí 13. července. Peníze za informaci o dopadení vandalů. Ti řádili v olomouckých Bezručových sadech v noci na pátek, zdemolovali 8 laviček. Náměstek primátorky Miloš Tichý proto vypsal finanční odměnu 10 000 korun pro svědka, který policii poskytne informace vedoucí k dopadení pachatelů. Uvedl to na sociální síti.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Tři velké požáry v sobotu v Olomouckém kraji. 6 jednotek hasičů zlikvidovalo požár zemědělského objektu v Moravičanech na Mohelnicku. Uvnitř shořelo asi 750 balíků sena a slámy. Oheň nadělal škodu zhruba za 5 milionů korun. Příčina požáru je v šetření. Hořelo také ve Vojnicích na Olomoucku, kde záchranáři z hořícího domu vyvedli jednoho zraněného člověka. Škoda tam přesáhne 1 000 000 korun a další zraněné osobě hasiči pomohli při požáru chatky v Novém Malíně na Šumpersku. Po krátké přestávce se do Česka vrací horké léto a ode dneška se teploty znovu vyšplhají přes 30 stupňů Celsia ve stínu. Tropické noci nás zatím nečekají, ovšem na některých místech stále platí varování před požáry a musíme počítat i s občasnými dešti či bouřkami. Pamatujme tak na pitný režim a pro jistotu deštník sebou.
0: Sport.
1: Obrovským potleskem oslavili v sobotu lidé v Přerově při sledování historického finálového duelu dvou českých tenistek na Wimbledonu výhru hvězdy přerovského tenisového klubu Lindy Noskové. Její hru na londýnském Grand Slamu s olomouckou rodačkou Karolínou Muchovou sledovali u velkoplošné obrazovky v Přerově stovky lidí.
2: Já jí to tak přeju, protože to je 2 roky, co jí při tom Wimbledonu umřela maminka a teď ho vyhrála. V necelých 21 letech vyhrát Wimbledon. Pane bože.
1: Komentovala pro ČTK manažerka přerovského tenisového klubu Daniela Huďková.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Dnes super počasí na letní procházku, na grill i na jakoukoliv další venkovní aktivitu. Víme, jak bude, skoro jasno anebo polojasno, teploty 25 až 28. Zítra ráno zpočátku slunečno, přes den postupně mraky, místy i bouřky 28 až 31 stupňů. Ve středu oblačno, možné přehánky a 26 až 29 stupňů Celsia.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
4: Blesková doprava z Olomouce, z dálnice mezi Mohelnicí a Olomoucí, také ze Šumperka anebo z Blanenska. Pro vás právě teď víme, jak se jezdí tady. V Olomouci hlásíte práce na silnici u Grapa na Holické. Kvůli opravám jezdíme ke Vadlově i na silnici z Valmezu na Vsetín, kousek za Jarcovou. Porouchané vozidlo objíždíme na 242. kilometru dálnice z Mohelnice na Olomouc u Bílé Lhoty. Už by mělo být označeno světelnou šipkou. A policie teď chytá v Šumperku u Mountfieldu na Jesenické nebo mezi Rájcem Jestřebí a Blanském u odbočky na Spešov. Doleva, doprava, nahoru, dolů, i v pondělí ráno frčíme spolu.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
7: Tak a teď už hrajem.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, večer se budete cítit mnohem odpočatější než ráno. Býci, umíte reagovat s nadhledem. Blíženci, váš smích je nejlepší lék. Radci, baterky si dobijete s přáteli. Lvi, umíte argumentovat a získáte si další fanoušky. Pany, klidně začněte experimentovat a inovovat. Váhy, vy se snažte pohybovat v centru dění. Štíři, soustřeďte se hlavně na vlastní činy. Střelci, až si budete balit na dovolenou, všechno negativní nechte doma. Kozorozi, váš elán se nikdy nevytratí. Vodnáři, jděte za dobrodružstvím a objevujte nová místa. A co my ryby, prý si zamilujeme ten letní vibe, protože se nám prostě líbí ta pohodička.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
4: Slyšíte? To je dokonalost.
5: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic

0: Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
4: Ekokom. Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.

máme největší hudební výběr rokových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rokové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Posloucháte Skyrock USA, Kanada, Mexiko a ten nejlepší světový fotbal, co má pořádné grády. Na tohle horké sportovní léto sice nepotřebuješ letenku, ale ty největší rokové pecky a nejčerstvější zprávy za oceánských stadionů ti budeme servírovat každý den přímo do uší. Zákulisí, emoce i tvrdé střety, to všechno máme z první ruky. Tady je náš fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Ještě je vás tady málo, pojďte i vy další, přidejte se k nám. Jakoby přesně tohle říkala FIFA celému fotbalovému světu. Na letošním mistrovství světa hraje rekordních 48 reprezentací. Jenomže už teď se vážně mluví o tom, že by za 4 roky mohlo být účastníků ještě víc. Pro zajímavost, úplně první mistrovství světa v roce 1930 odehrálo 13 týmů. Dnes je jich 48 a FIFA bude po skončení turnaje řešit návrh na rozšíření až na 64 reprezentací. Jisté už ale je, kde se bude hrát za 4 roky. Jubilejní šampionát v roce 2030 bude hostit primárně Španělsko, Portugalsko a Maroko. A my budeme sledovat už zítřejší semifinále. Francie proti Španělsku od 21 hodin. Tak co myslíte, kdo udělá další krok za zlatým pohárem?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u dalších zpráv. Je pondělí 13. července. Rekordní návštěvnost napočítalo olomoucké nezávislé divadlo Tramtárie v uplynulé sezóně. Na představení divadla se přišlo podívat přes 21 tisíc diváků. Nejvíc za 22 let fungování. Divadlo mělo 194 představení a téměř vždy vyprodáno.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novou zábavu v centru města máme v Prostějově. Na náměstíčku mezi ulicemi Uprkova, Kostelní a Koželuhova město nechalo vytvořit hřiště na petánk a dětskou kuličkovou dráhu. Mají pomoci k aktivnímu využití prostoru. Novinky z Kroměříže. Město v srpnu zahájí opravu zanedbané části Nitranské ulice na sídlišti Zachar. Bude tu nový asfalt, obruby a chodníky. Součástí je i modernizace parkoviště pro 30 aut. Hotovo bude v listopadu. Na nákladní auta a autobusy se během prázdnin zaměří inspekce silniční dopravy s dopravní policií. Budou hlídat napříč Českou republikou jejich stav či přetížení a taky řidiče. V plánu mají 20 akcí.
3: Na základě těch zkušeností, které z dosavadních kontrol máme a víme, že řidiči velice často, bohužel tedy, zkracují povinné bezpečnostní přestávky, nedodržují povinnou denní dobu odpočinku, tak se snažíme přispět k bezpečnosti silničního provozu i tím, že prostě zvýšíme intenzitu těch kontrol.
2: Říká za inspekci silniční dopravy Pavel Bergman.
0: Sport.
2: Vítězství české lukostřelkyně a úřadující mistryně světa Marie Horáčkové poprvé v kariéře ovládla závod světového poháru. Podařilo se jí to v Madridu. Výhrou si s předstihem zajistila postup do velkého finále celého seriálu.
0: Počasí.
4: Pokračuje nám čas dovolených a sluníčko, na rozdíl od nás, dnes bude pracovat na plný úvazek. Víme, jak bude, skoro jasno anebo polojasno, teploty 25 až 28. Zítra ráno zpočátku slunečno, přes den postupně mraky, místy i bouřky, teploty 28 až 31. Ve středu čekáme 26 až 29 stupňů, oblačno a možné přehánky.
5: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Nehoda v Olomouci, policie ve Valmezu nebo na Otrokovicku a silnější provoz na D1 za Vyškovem ve směru na Brno. I to máme v Merku. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. V Olomouci nehoda nákladňáku a osobáku u řeky Bystřice na ulici Blanická. Policejní stopka na nás při kontrolách může zablikat ve Valmezu na Vsetínské. Další hlídka mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm na průjezdu na Pajedli a silnější provoz spojený zhruba s 10 až 15 minutovým zdržením je na 270 km. Kilometru D1 za Vyškovem ve směru na Brno. Jedeme s vámi, šťastnou cestu, bez pokut, bez nehod a s námi.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Skyrock. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: V kalendáři pondělí 13. červenec, svátek má každá Maki, Makule, Market, prostě Market a všenej. Narozeniny slaví Indiana Jones, tedy hollywoodská legenda Harrison Ford a také naše herečka Táňa Dyková. A v moravských restauracích dnes bude velká poptávka po letním Cezar salátu. Dnes se údajně narodil i císař Julius Cezar. Máte rádi letní koupačky a hranolky? No tak pozor, dvě mouchy jednou ranou. Máme Evropský den koupání v řekách i Národní den hranolků. Užijte si pondělí 13. července klidně s nohama ve vodě, s hranolkami v ruce a hlavně s naším rádiem v uších.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Moderní dlažba Wave od Tytonu. 3 atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
8: Někdy stačí pár změn

0: aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dívali jste se o víkendu na hvězdy? Co z nich během dalšího prázdninového pondělí vyčte náš rádiový astrolog Tonda Baudyš? Pojďme to zjistit. Tondo, ahoj!
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, řekni, že nás čeká jednoduchý týden, řekni.
2: No tak to víš, úplně jednoduchý to být nemůže. To by jsme se z toho pomátli všichni. A hned teď v pondělí, ono je to takový jako odvážný, zejména citově, vztahově, sexuálně, a tím pádem ta vztahová stabilita je jí tenhle týden trochu méně, no a úplně nejméně je jí prostě právě dneska, což ne, že by mi to dělalo nějaký jako potěšení, ale znáš to, kdo se moc ptá, moc se doví.
1: Takže by to byl spíš týden plný pokušení, dobře. A co víkend? Uklidní se letní prázdninové vášně?
2: Ono i ten pátek, sobota, neděle, ono jako všechno fajn, ale muži a ženy, tam to vyžaduje určitou jako taktnost, protože jinak by si člověk mohl dělat sám sobě tu lásku jako složitou.
1: Děkujeme za astrologická poselství na našem rádiu pravidelně každé pondělí. Tonda Baudyš, jsme v kontaktu, ahoj.
2: Hele, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. She took my money and she caught a train.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. Řidiči na Olomoucku, nezapomeňte na omezení v Dolanech. Dnes tu začíná oprava silnice 46. Rekonstrukcí projde více než 1,5 kilometru dlouhý úsek.
3: Zahajujeme opravu silnice číslo 46 z Olomouce směrem na Šternberg. Práce budou rozděleny na dvě hlavní etapy a s tím souvisí i omezení dopravy. Řidiče osobních vozidel čekají značené objížďky přímo nejbližšími obcemi, ovšem nákladní doprava zůstává po většinu času na hlavní trase. Výměnu povrchu v Dolanech stihneme ještě do začátku školního roku.
2: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Obří proměna centra Lutína. Obec na Olomoucku se chystá proměnit stávající zanedbaný prostor v centru v novou náves. Na ní bude park, bezpečné dětské hřiště, osvěžující vodní prvek i prostor pro kulturní akce. Stavební práce na nové návsi v Lutíně na Olomoucku mají začít na přelomu srpna a září. Architekti v novém centru zachovají vzrostlou borovici, která má být do budoucna živým obecním vánočním stromem. Píše o tom Deník.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Požár v baťovském areálu ve Zlíně ještě pořád není uhašen. Hasiči v noci pokračovali v prolévání sutin vyhořelé budovy. Lidé v okolí by stále neměli větrat. Požár vypukl uplynulý čtvrtek a už v ten den se budova zřítila. U zříceného objektu ve Zlíně, kde byly sklady a kanceláře, zasahuje 6 jednotek hasičů. Příčinu vzniku rozsáhlého požáru i celkovou výši škod na místě zjišťují vyšetřovatelé, píše ČTK.
0: Sport.
2: Vítězný závěr v letošní Lize národů pro české volejbalistky. Ve svém posledním utkání přemohli Francii 3-2 na sety. Celkem tak v sezóně získali v elitní soutěži 16 bodů, čímž o 2 body překonali výkon z loňské premiéry.
0: Počasí.
4: Dnes super počasí na letní procházku, na grill i na jakoukoliv další venkovní aktivitu. Víme, jak bude, skoro jasno anebo polojasno, teploty 25 až 28. Zítra ráno zpočátku slunečno, přes den postupně mraky, místy i bouřky, 28 až 31 stupňů. Ve středu oblačno, možné přehánky a 26 až 29 stupňů Celsia.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
4: Pod palcem máme opravy silnic, bouračky i policejní hlídky, aktuální doprava z Olomouce, ze Zábřehu nebo také z Kroměříže pro vás právě teď. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci hlásíte práce na silnici, pozor, u Grapa na Holické. Bouračku dvou osobáků objíždíme v Zábřehu na ulici Oborník a policie hlídkuje, pomáhá a chrání v Kroměříži na Kojetínské a také v Přerově na Polní ulici mezi Molkou a Oby. Doleva, doprava, nahoru, dolů, na startu týdne frčíme spolu.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: Slyšíte? To je dokonalost.
5: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
6: Pivní a gulášové slavnosti v Zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučne nad Desnou.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá Kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Upstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
1: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
6: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
7: Tady Jelen, zdravíme posluchače.
8: Ahoj!
9: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest.
10: Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen.
9: Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky.
10: Vstupenky a informace na jelenfest.cz.
9: Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
11: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
13: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
14: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
15: Kalhoty ukazují víc než chcete, batoh to vzdal, kabelka stávkuje, ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
16: Skyrock.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Máme tu pro vás zprávy, jdeme na to. Řidiči pozor, na silnici 55 v okolí Olomouce se bude pracovat. Ředitelství silnic a dálnic spustí ve čtvrtek rekonstrukci silnice v úseku Olomouc-Grigov. Práce potrvají celý měsíc a provoz povede po neopravované části vozovky.
4: Plánujeme zahájit velmi brzy rekonstrukci silnice číslo 55 v úseku mezi Olomoucí a Grigovem. Potřebu opravy za necelých 35 milionů korun potvrdila nezávislá diagnostika složená z pochůzek, odebírání vzorků i zkoumání v laboratoři. Certifikovaný posudek odhalil přítomnost vozovkových vad, které snižují životnost velmi vytížené komunikace mezi Olomoucí a Přerovem.
3: Říká za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Začala oprava autobusového nádraží v Přerově. Jejím cílem je zvýšení bezpečnosti cestujících a zlepšení podmínek pro dopravu. Rekonstrukce se zaměří na obnovu povrchu zatížených nástupišť a přilehlých chodníků. Oprava nástupišť číslo 3 a 4 skončí 17. července a od 27. července do 5. srpna dají dělníci do pořádku vjezd do areálu a nástupiště 1 a 2. V srpnu pak budou práce na autobusovém nádraží v Přerově pokračovat úpravou chodníků. Nový sdílený pracovní prostor najdeme v Šumperku. Nové coworkingové centrum vzniklo z bývalé herny v sadech 1. máje. Provoz centra zajistí okresní hospodářská komora a své první uživatele přivítá už v září.
5: To je dinosaurus.
3: Ve věku 78 let dnes v australském Sydney zemřel známý novozélandský herec Sam Neill. Ve světě ho proslavila role vědce Alana Granta ze série filmu Jurský park. Jeho rodina oznámila, že odešel náhle a nečekaně.
0: Sport.
3: Ještě větší fotbalové mistrovství světa. FIFA oznámila, že se zvažuje rozšíření šampionátů od roku 2030 ze současných 48 na 64 týmů. Šéf asociace to sdělil pro švýcarskou televizi. Změna by přiblížila fotbalový sen celému světu. Skvělý výkon českého rychlostního kajakáře Josefa Dostála. Na světovém poháru v Montrealu vybojoval včera 2. místo na trati 500 metrů. 33-letý reprezentant tak ještě vylepšil svou 3. pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné délce.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
6: Pokračuje nám čas dovolených a sluníčko, na rozdíl od nás, dnes bude pracovat na plný úvazek. Víme, jak bude skoro jasno anebo polojasno, teploty 25 až 28. Zítra ráno zpočátku slunečno, přes den postupně mraky, místy i bouřky, teploty 28 až 31. Ve středu čekáme 26 až 29 stupňů, oblačno a možné přehánky.
7: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
6: Máte zájem o další dopravní info? V tom případě jste tu správně. Víme, jak se jezdí tady. Tady je blesková doprava z Olomouce, také z Hranická. Policie v Olomouci, teď na Férstrovce, také na Brněnské. Hlídají i na 33. kilometru dálnice z Olomouce na Prostějov u Olšan. Přímo v Olomouci je nehoda osobáku a dodávky naproti autobusáku na Tovární ulici ve směru do centra a další bouračka se řeší nedaleko hranic na příjezdu od Ústí do Skaličky. Jedeme s vámi, přejeme šťastnou cestu a naše rádio v uších.
0: Tak a teď už hrajem.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Skyrock.
2: Skyrock.

0: I'm sending a message out to you.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa že sa radovať smiem.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
11: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: pokazit.
1: Každý máme svůj styl, každý máme svoje oblíbené hity a tohle rádio vám hraje vaše nejoblíbenější písničky také v pondělí 13. července, kdy svátek slaví Markéty. Zdravíme, gratulujeme a radíme, co dělat a kam zajít. Olomoucký letňák dneska láká na hospodský kvíz. Cestovatelský speciál od 19 hodin. A zítra tady bude hudba a zábava, Krhut a Kozub, přeježděný vztah tour. Losiny Fest nabídnou zítra divadlo o komedii Čas pod psa, Kostková, Frejová, Josefíková a taky Zima na nádvoří zámku Velké Losiny od 20 hodin a 30 minut. A blíží se největší rocková událost ve Šternberku. Šternberský kopec přiveze legendy české a slovenské rockové scény na jedno pódium. Tu Blatanka, Alkohol, Argema, Michal Hruza a další u sportovní haly Ekce Homo Šternberg v sobotu 18. července.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Udělal to parádně, pojď synu!
3: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gol!
3: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
3: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
3: S námi jste ve hře každý den.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
10: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
9: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
10: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
9: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
11: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
12: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
13: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
12: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
11: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
12: No, to určitě.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
15: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
16: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
17: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
18: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

0: víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. Na Letné v Olomouci už se zase pracuje. Dnes se začala oprava další části této ulice. Jde o úsek od křižovatky s ulicí Václava III. Po křižovatku s ulicí Demlovou. Hotovo by mělo být v polovině září. Špičkový tenisový turnaj žen v Olomouci na kurtech Omega Centra sportu a zdraví začíná ITS Cup. Kvalifikační zápasy mezinárodního turnaje se konají dnes a zítra. A zítra také začne hlavní soutěž dvouhry. Končí stavba nové bezbariérové lávky v Blansku přes řeku Svitavu. Propojí sportovní ostrov s obchodním centrem Poříčí. Lávka zásadně zkrátí cestu lidem ke sportovištím. Její otevření je v plánu zítra odpoledne. Na nákladní auta a autobusy se během prázdnin zaměří inspekce silniční dopravy s dopravní policií. Budou hlídat napříč Českou republikou jejich stav či přetížení a taky řidiče. V plánu mají 20 akcí.
3: Na základě těch zkušeností, které z dosavadních kontrol máme a víme, že řidiči velice často, bohužel tedy, zkracují povinné bezpečnostní přestávky, nedodržují povinnou denní dobu odpočinku, tak se snažíme přispět k bezpečnosti silničního provozu i tím, že prostě zvýšíme intenzitu těch kontrol.
2: Říká za inspekci silniční dopravy Pavel Bergman.
0: Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc má novou důležitou posilu. K týmu se na rakouském soustředění už oficiálně připojil 22-letý chorvatský záložník Marko Soldo. V uplynulé sezóně hrál za Dynamo Záhřeb a s ním v evropské lize.
0: Počasí.
4: Na Hané nás čeká příjemné letní pondělí, většinou bude polojasno, jen v jeseníkách se přechodně objeví více oblačnosti a výjimečně i přehánka. Odpolední teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů a večer bude oblačnosti ubývat. V úterý už meteorologové očekávají změnu. Během odpoledne se budou místy tvořit přehánky a bouřky, které mohou být doprovázené přívalovým deštěm, kroupami i silnějšími nárazy větru. Teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů. 13. července jsme v minulosti na některých místech republiky naměřili i více než 35 stupňů. Letos se k těmto hodnotám sice nepřiblížíme. Tropická třicítka ale v úterý není daleko.
0: Doprava.
4: Olomouci pozor na policejní hlídky. Jedna na vás číhá na Ferstrově ulici, další na ulici Kavkova, tak ať nemáte zbytečně pokutu. Na cestách také pozor na nehody. Jedno nám hlásíte v ulici Vodní v Blansku a další nehoda je kousek od Blanska, a to konkrétně mezi Blanskem a obcí Olešná. Tak i tady nohu z plynu.
0: Tak a teď už hrajem.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 13. červenec na Skyroku. Dnes se v roce 1985 koná největší charitativní koncert všech dob Live Aid.
2: 14-hodinový hudební maraton v Londýně a Filadelfii tehdy sledovalo živě na 160 tisíc fanoušků. V televizi pak další 1,5 miliarda lidí po celém světě. Na koncertě tehdy vystoupili umělci nejzvučnějších jmen. Freddie Mercury se skupinou Queen, U2, Sting, Bob Dylan, Mick Jagger, Madonna nebo Phil Collins. Výtěžek koncertu se tehdy vyšplhal nad 200 milionů dolarů.
1: A jak výtěžek komentoval Bono Vox z U2?
3: Skákali jsme radostí a mysleli, že jsme vyřešili problém. Pak jsme ale zjistili, že je to částka, kterou každý týden posílá Afrika do Evropy a Ameriky jako splátku svých dluhů.
1: 13. července 1925 si připomínáme, že my muži milujeme vás ženy a že to tak bylo i v mladší době kamenné. Někteří už tuší, mluvím o nálezu v jestonické Venuše, figurce ženy kyprých tvarů. Nález je mimo jiné zvláštní svým provedením spálené hlíny na rozdíl od stejně starých vykopávek většinou z kamene či kosti. Pokračujeme sportovní událostí do roku 1930. V Uruguayi je zahájeno první mistrovství světa ve fotbale. Vítězí na něm domácí v čele s přezdívaným černým zázrakem José Andrádem. Vyhrávají ve finále nad Argentinou. Plavbu historii uzavíráme na Skyroku u hardrockových klasiků Thin Lizzy, jmenovitě u kytaristy Damona Johnsona, narozeného v roce 1964. Zítra opět probíráme Big Beatově dějiny. Zůstaňte se Skyrockem.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Slyšíte? To je dokonalost.
10: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Posloucháte Skyrock USA, Kanada, Mexiko a ten nejlepší světový fotbal, co má pořádné grády. Na tohle horké sportovní léto sice nepotřebuješ letenku, ale ty největší rockové pecky a nejčerstvější zprávy za oceánských stadionů ti budeme servírovat každý den přímo do uší. Zákulisí, emoce i tvrdé střety, to všechno máme z první ruky. Tady je náš fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Ještě je vás tady málo, pojďte i vy další, přidejte se k nám. Jakoby přesně tohle říkala FIFA celému fotbalovému světu. Na letošním mistrovství světa hraje rekordních 48 reprezentací. Jenomže už teď se vážně mluví o tom, že by za 4 roky mohlo být účastníků ještě víc. Pro zajímavost, úplně první mistrovství světa v roce 1930 odehrálo 13 týmů. Dnes je jich 48 a FIFA bude po skončení turnaje řešit návrh na rozšíření až na 64 reprezentací. Jisté už ale je, kde se bude hrát za 4 roky. Jubilejní šampionát v roce 2030 bude hostit primárně Španělsko, Portugalsko a Maroko. A my budeme sledovat už zítřejší semifinále. Francie proti Španělsku od 21 hodin. Tak co myslíte, kdo udělá další krok za zlatým pohárem?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. Město Olomouc možná pořídí nové protipovodňové zábrany. Magistrát je otestoval na řece Bystřici. Jsou z plastů a jejich nasazení je rychlejší než použití pytlů s pískem a je možné je použít opakovaně. Město nyní zvažuje jejich nákup, čímž by získalo modernější vybavení a rozšířilo možnosti ochrany životů i majetku obyvatel před velkou vodou. Další krok k dostavbě dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí. Ministerstvo dopravy obdrželo nabídky. Stát chce úsek financovat formou partnerství veřejného a soukromého kapitálu. Výběr stavební firmy by ministerstvo dopravy mohlo stihnout v září a stavět by se na 35,5 km dlouhém úseku mohlo ještě letos.
3: Dálnice D35 představuje jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb v České republice. Po svém dokončení propojí východní Čechy se střední Moravou a výrazně uleví obcím na trase současné silnice 1/35 a také odvede část tranzitní dopravy z přetížené páteřní dálnice D1.
2: Vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský. Do pořádku se dá střecha knihovny Kroměřížska. Město Kroměříž zahájilo opravu ploché střechy, aby zabránilo zatékání a ochránilo vnitřní zázemí. Hotovo má být na podzim. V úterý nás v Česku může zaskočit pořádná průtrž mračen. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami a ty mohou zasáhnout celé území republiky.
4: V úterý během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu. Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav.
0: Sport.
2: Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová mají po finále na Wimbledonu vylepšená kariérní maxima v žebříčku WTA. Vítězka Grand Slamu a hvězda přerovského tenisu Linda Nosková je nově na 7. místě světového žebříčku a finalistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová je nyní 6.
0: Počasí.
5: Pondělní počasí bude nahané přát výletům, čekáme většinou polojasnou oblohu, jen na Jesenicku se může výjimečně objevit přeháňka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni, večer bude převážně jasno. V úterý přibude oblačnosti a hlavně během odpoledne se místy vytvoří přeháňky a bouřky. Podle meteorologů mohou být ojediněle doprovázené přívalovým deštěm, kroupami i silným větrem. Teploty vystoupí až na 30 stupňů. A info pro alergiky, aktuálně probíhá sezóna pilu travin a bylin.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
5: V Olomouci na nás číhá policejní hlídka na ulici Hynajsova, tak jezděte podle předpisů. Mezi Mohelnicí a obcí Stavenice nám hlásíte čerstvou nehodu a pozor i na Boskovicku mezi obcemi Olešnice a Křtěnov. Tady je to z důvodu nehody dokonce i neprůjezdné. A mrkneme i na D55, tady nám na trase Hulín-Otrokovice mezi exity Hulín-Východ a Otrokovice-Sever hlásíte další policejní hlídku.
0: Tak a teď už hrajem.

0: pondělí si užíváte se Skyrockem, dneska máme 13. července a pokud přemýšlíte, co bude váš další dnešní chod, tak doporučujeme Caesar salát anebo hranolky. Proč? Tak to už vám za chvíli prozradí kolega Lukáš. Do té doby posíláme dál jen ten nejlepší rokový výběr.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geissler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geissler, vaše úklidová firma.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
9: Rádio Hana Skyrock.
10: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: V kalendáři pondělí 13. červenec, svátek má každá Maki, Makule, Market, prostě Market a všenej. Narozeniny slaví Indiana Jones, tedy hollywoodská legenda Harrison Ford a také naše herečka Táňa Dyková. A v moravských restauracích dnes bude velká poptávka po letním Cezar salátu. Dnes se údajně narodil i císař Julius Cezar. Máte rádi letní koupačky a hranolky? No tak pozor, dvě mouchy jednou ranou. Máme Evropský den koupání v řekách i Národní den hranolků. Užijte si pondělí 13. července klidně s nohama ve vodě, s hranolkami v ruce a hlavně s naším rádiem v uších.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
10: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
0: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další zprávy. Řidiči dopravu hned na 6 ulicích v Olomouci dnes hlídají strážníci. Hlásí, že kontrolují dodržování povolené rychlosti. Na ulicích Hřebčínská, Třída 17. listopadu, Gagarinova, Dvorského, Podplukovníka, Sochora a Svolinského. Tak na to pamatujte.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Šumperk žije hasičským sportem. Zítra tu začíná mistrovství světa mladých hasičů. Do města dorazily reprezentace z 23 států, které čítají na 770 mladých sportovců. Pro Šumperk jde o největší mezinárodní akci v jeho historii. Hasičský šampionát v Šumperku potrvá do 18. července. V úterý večer v Pavlíně dvoře dojde ke slavnostnímu zahájení velké akce. Součástí ceremoniálu bude také zapálení slavnostního ohně. Ještě to neskončilo. Likvidace požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně potrvá podle hasičů ještě několik dní. Hořet tu začalo uplynulý čtvrtek a došlo i ke zřícení budovy.
2: Uvnitř požářiště je stále vysoká teplota, dochází k dohašovacím pracem, takže na místě 6 jednotek, které prolévají vodou, vlastně ty sutiny sesypané a vlastně chladí to tam, prolévají to vodou. Budova zatím nebude přidána zpět majiteli, protože pokračuje ten zásah jako takový.
1: Říká za hasiče Zlínského kraje Lucie Javoříková.
0: Sport.
1: Přátelák se zahraničním klubem čeká fotbalovou Sigmu Olomouc na soustředění v Rakousku. Hanáci se dnes střetnou na trávě v Mitterzulu s dubajským klubem Shabab Al Ahly. Výkop utkání je v 18 hodin.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Pondělí přineslo do Olomouckého kraje většinou polojasnou oblohu a teploty vyšplhají až na 29 stupňů. Více oblačnosti čekáme hlavně v Jeseníkách, kde může i sprchnout. Večer bude oblaků ubývat, ale hlavně svatá Markita velí, lidé, okopávejte zelí. Taková je dnešní pranostika. V úterý bude převážně oblačno a zejména odpoledne musíme počítat s přeháňkami a bouřkami, před kterými varují i meteorologové. Bouřky mohou být místy intenzivnější a přinést přívalový déšť nebo silnější nárazy větru. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia.

0: Vaše tělo a mysl volá.
1: Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Doprava.
2: Policejní hlídky dneska kontrolují maximální povolenou rychlost na různých místech Olomouce. Právě teď číhají na Přerovské a na Lipenské, tak ať nemáte zbytečně pokutu. Novou bůračku nám hlásíte ze Zlína, tady máme ťukanec na třídě Tomáše Bati a stále se dořešuje nehoda mezi Mohelnicí a obcí Stavenice. Největší pozor si dejte na Blanensku, a to mezi obcemi Blansko a Šebrov Kateřina. Tady se bouralo a jsou tu pořádné kolony. Ve směru na Blansko si můžete postát i hodinu.
3: ...35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
4: Tak a teď už hrajem.

0: Ten nejlepší rokový výběr na Skyroku pokračuje. Přejeme vám pěkné pondělí. Odstartovali jste s námi nový týden a náš rádiový astrolog nám už za chvíli prozradí, jak náročný nás čeká týden. Nejvíc nás potrápí nejspíš vztahy. Podrobnosti přineseme už za moment, tak držte vlny.
1: Skyrock. Na Blanensku na 88,7.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Skyrock. Skyrock.

0: červeného kostela v Olomouci.
1: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
2: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
3: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
4: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Ekokom.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
7: Moderní dlažba Wave od Tytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
8: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučne nad Desnou.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana, Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dívali jste se o víkendu na hvězdy? Co z nich během dalšího prázdninového pondělí vyčte náš rádiový astrolog Tonda Baudyš? Pojďme to zjistit. Tondo, ahoj!
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, řekni, že nás čeká jednoduchý týden. Řekni.
2: No tak to víš, úplně jednoduchý to být nemůže. To by jsme se z toho pomátli všichni. A hned teď v pondělí, ono je to takový jako odvážný, zejména citově, vztahově, sexuálně, a tím pádem ta vztahová stabilita je jí tenhle týden trochu méně, no a úplně nejméně je jí prostě právě dneska, což ne, že by mi to dělalo nějaký jako potěšení, ale znáš to, kdo se moc ptá, moc se doví.
1: Takže by to byl spíš týden plný pokušení, dobře. A co víkend, uklidní se letní prázdninové vášně?
2: Ono i ten pátek, sobota, neděle, ono jako všechno fajn, ale muži a ženy, tam to vyžaduje určitou jako taktnost, protože jinak by si člověk mohl dělat sám sobě tu lásku jako složitou.
1: Děkujeme za astrologická poselství na našem rádiu pravidelně každé pondělí. Tonda Baudyš, jsme v kontaktu, ahoj.
2: Hele, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
4: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
7: Tady Jelen, zdravíme posluchače. Ahoj!
8: Kapela Jelen odehraje 25. července na korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest.
6: Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen.
8: Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky.
6: Vstupenky a informace na jelenfest.cz.
8: Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Upstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
11: Olomoucký Report.cz.
12: Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na Report.cz.
13: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
12: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
15: 30 roků na scéně, No Name Auto Arena.
16: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
17: Skyrock.
11: Skyrock.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Máme tu pro vás zprávy, jdeme na to. Řidiči pozor, na silnici 55 v okolí Olomouce se bude pracovat. Ředitelství silnic a dálnic spustí ve čtvrtek rekonstrukci silnice v úseku Olomouc-Gregov. Práce potrvají celý měsíc a provoz povede po neopravované části vozovky.
4: Plánujeme zahájit velmi brzy rekonstrukci silnice číslo 55 v úseku mezi Olomoucí a Grigovem. Potřebu opravy za necelých 35 milionů korun potvrdila nezávislá diagnostika složená z pochůzek, odebírání vzorků i zkoumání v laboratoři. Certifikovaný posudek odhalil přítomnost vozovkových vad, které snižují životnost velmi vytížené komunikace mezi Olomoucí a Přerovem.
3: Říká za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl.
5: Místní rádio, místní zprávy.
3: Začala oprava autobusového nádraží v Přerově. Jejím cílem je zvýšení bezpečnosti cestujících a zlepšení podmínek pro dopravu. Rekonstrukce se zaměří na obnovu povrchu zatížených nástupišť a přilehlých chodníků. Oprava nástupišť číslo 3 a 4 skončí 17. července a od 27. července do 5. srpna dají dělníci do pořádku vjezd do areálu a nástupiště 1 a 2. V srpnu pak budou práce na autobusovém nádraží v Přerově pokračovat úpravou chodníků. Nový sdílený pracovní prostor najdeme v Šumperku. Nové coworkingové centrum vzniklo z bývalé herny v sadech 1. máje. Provoz centra zajistí okresní hospodářská komora a své první uživatele přivítá už v září.
6: To je dinosaur.
3: Ve věku 78 let dnes v australském Sydney zemřel známý novozélandský herec Sam Neill. Ve světě ho proslavila role vědce Alana Granta ze série filmu Jurský park. Jeho rodina oznámila, že odešel náhle a nečekaně.
7: Sport.
3: Ještě větší fotbalové mistrovství světa. FIFA oznámila, že se zvažuje rozšíření šampionátů od roku 2030 ze současných 48 na 64 týmů. Šéf asociace to sdělil pro švýcarskou televizi. Změna by přiblížila fotbalový sen celému světu.
7: Počasí.

0: Vánoce nás čeká příjemné letní pondělí, většinou bude polojasno, jen v Jeseníkách se přechodně objeví více oblačnosti a výjimečně i přeháňka. Odpolední teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů a večer bude oblačnosti ubývat. V úterý už meteorologové očekávají změnu. Během odpoledne se budou místy tvořit přeháňky a bouřky, které mohou být doprovázené přívalovým deštěm, kroupami i silnějšími nárazy větru. Teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia. 13. července jsme v minulosti na některých místech republiky naměřili i více než 35 stupňů. Letos se k těmto hodnotám sice nepřiblížíme. Tropická třicítka ale v úterý není daleko.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Maximální povolenou rychlost stále hlídají policisté v Olomouci. Narazit na ně můžete na ulici 17. listopadu a taky na Přerovské. Tak v Olomouci dneska opravdu podle předpisů. Pozor také na nehodu, která se řeší mezi obcemi Charváty a Tážely. Tak tady taky nohu z plynu.
2: Tak a teď už hrajem.

0: Posloucháte Skyrock, tady jsme na té správné vlně od pondělí do neděle. Zatímco vy posloucháte náš nejlepší rokový výběr, my zjišťujeme novinky z našeho regionu. Už za chvíli mrkneme, jaká vernisáž se chystá v Olomouci, co nás tento týden čeká v Čechách pod Kosířem a jaké novinky se chystají v Přerově. Doma, v práci, na cestách, všude je s vámi Skyrock.
1: Skyrock. Na Boskovicku na 104,9 FM.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, CZ.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
5: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.

0: 24,90 a Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí.
2: Nehody, uzavírky, policejní hlídky.
1: Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: Teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našich vlnách víme, o čem se píše. Máme pro vás přehled toho nejzajímavějšího. Josef Brook Miller oslaví v letošním roce významné životní jubileum 80 let. Galerie Rubikon v Olomouci proto připravuje retrospektivně pojatou výstavu, kdy se vernisáž koná, píšou na webu olomouc.cz. Už v sobotu ožijí Čechy pod Kosířem řemesly a kočáry. Chystá se 19. ročník akce Josef Kol. Podrobnosti najdete na Olomouckém reportu. A konec nejistého čekání na autobus hlásí Přerov. Město zavede chytré zastávky z LED panely, které budou zobrazovat aktuální údaje o spojích. Kdy se na ně můžeme těšit, píše Přerovský deník. A my jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na další zprávy. Na Letné v Olomouci už se zase pracuje. Dnes se začala oprava další části této ulice. Jde o úsek od křižovatky s ulicí Václava III. Po křižovatku s ulicí Demlovou. Hotovo by mělo být v polovině září. Špičkový tenisový turnaj žen v Olomouci. Na kurtech Omega Centra sportu a zdraví začíná ITS Cup. Kvalifikační zápasy mezinárodního turnaje se konají dnes a zítra. A zítra také začne hlavní soutěž dvouhry. Končí stavba nové bezbariérové lávky v Blansku přes řeku Svitavu. Propojí sportovní ostrov s obchodním centrem Poříčí. Lávka zásadně zkrátí cestu lidem ke sportovištím. Její otevření je v plánu zítra odpoledne. Na nákladní auta a autobusy se během prázdnin zaměří inspekce silniční dopravy s dopravní policií. Budou hlídat napříč Českou republikou jejich stav či přetížení a taky řidiče. V plánu mají 20 akcí.
2: Na základě těch zkušeností, které z dosavadních kontrol máme a víme, že řidiči velice často, bohužel tedy, zkracují povinné bezpečnostní přestávky, nedodržují povinnou denní dobu odpočinku, tak se snažíme přispět k bezpečnosti silničního provozu i tím, že prostě zvýšíme intenzitu těch kontrol.
1: Říká za inspekci silniční dopravy Pavel Bergman. Sport. Fotbalová Sigma Olomouc má novou důležitou posilu. K týmu se na rakouském soustředění už oficiálně připojil 22-letý chorvatský záložník Marko Soldo. V uplynulé sezóně hrál za Dynamo Záhřeb a s ním v evropské lize. Počasí.
3: Víme, jak bude. Dnešní obloha nám slibuje většinou polojasno, jen v Jeseníkách očekáváme více mraků. Výjimečně nám tady může i sprchnout. K večeru by nám oblačnost měla ubývat. Teplotní maxima se dnes pohybují mezi 25 a 29 stupni. Na horách máme trochu chladněji, tam naměříme nejvýše 22. Zítřek nám pak začne s jasnou oblohou. V průběhu dne se ale začne mračit a na okno nám může zabubnovat přeháňka nebo dokonce i bouřka. Bouřky mohou lokálně přinést přívalové deště, kroupy nebo silný vítr. Biozátěž bude v pondělí i úterý na 2. stupni.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci se dořešuje bouračka nákladňáku s osobákem v ulici Pasterova. Na místě je policie. Ke srážce dvou aut došlo taky na trase mezi Kojetínem a Polkovicemi, kousek za Uhřičicemi. Na silnici je překážka, projet je možné, ale opatrně. Převrácený traktorový vlek s obilím komplikuje dopravu v Tážalech u odbočky na Blatec. I tudy ale s nohou na brzdě projedeme. Srnu pak srazilo auto na cestě mezi Buchlovicemi a Stupavou, kousek za Bystrem Trump. Na místě jsou záchranné složky. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
5: Pět let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Pondělní odpoledne je rozhodně nejlepší se Skyrockem. Společně jsme dneska otevřeli nový týden a ještě v této hodině mrkneme na ty nejlepší tipy, kam v novém týdnu vyrazit za zábavou. Ať už máte rádi hospodské kvízy, divadlo nebo rockové koncerty, tak mi věřte, že si přijdete na své. Tak rozhodně nikam nechoďte a užívejte dál odpoledne se Skyrockem.
1: Na Rýmařovsku na 90,2 FM.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
2: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
3: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
2: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
3: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
2: Tak nás laďte dál.

0: Každý máme svůj styl, každý máme svoje oblíbené hity a tohle rádio vám hraje vaše nejoblíbenější písničky také v pondělí 13. července, kdy svátek slaví Markéty. Zdravíme, gratulujeme a radíme, co dělat a kam zajít. Olomoucký letňák dneska láká na hospodský kvíz. Cestovatelský speciál od 19 hodin. A zítra tady bude hudba a zábava, Krhut a Kozub, přeježděný vztah tour. Losiny Fest nabídnou zítra divadlo, komedii Čas pod psa, Kostková, Frejová, Josefíková a taky Zima na nádvoří zámku Velké Losiny od 20 hodin a 30 minut. A blíží se největší rocková událost ve Šternberku. Šternberský kopec přiveze legendy české a slovenské rockové scény na jedno pódium. Tu Blatanka, Alkohol, Argema, Michal Hruza a další u sportovní haly Ekce Homo Šternberg v sobotu 18. července.
1: Je to gól!
2: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
2: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
2: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
7: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek, Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
10: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
11: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
10: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
11: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
10: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
12: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
13: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
14: Kalhoty ukazují víc než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
15: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Řidiči dopravu hned na 6 ulicích v Olomouci dnes hlídají strážníci. Hlásí, že kontrolují dodržování povolené rychlosti. Na ulicích Hřebčínská, Třída 17. listopadu, Gagarinova, Dvorského, Podplukovníka, Sochora a Svolinského. Tak na to pamatujte.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Šumperk žije hasičským sportem. Zítra tu začíná mistrovství světa mladých hasičů. Do města dorazily reprezentace z 23 států, které čítají na 770 mladých sportovců. Pro Šumperk jde o největší mezinárodní akci v jeho historii. Hasičský šampionát v Šumperku potrvá do 18. července. V úterý večer v Pavlíně dvoře dojde ke slavnostnímu zahájení velké akce. Součástí ceremoniálu bude také zapálení slavnosti. Nostního ohně. Ještě to neskončilo. Likvidace požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně potrvá podle hasičů ještě několik dní. Hořet tu začalo uplynulý čtvrtek a došlo i ke zřícení budovy.
4: Uvnitř požářiště je stále vysoká teplota, dochází k dohašovacím pracem, takže na místě 6 jednotek, které prolévají vodou, vlastně ty sutiny sesypané a vlastně chladí to tam, prolévají to vodou. Budova zatím nebude předána zpět majiteli, protože pokračuje ten zásah jako takový.
3: Říká za hasiče Zlínského kraje Lucie Javoříková.
1: Sport.
3: Přátelák se zahraničním klubem čeká fotbalovou Sigmu Olomouc na soustředění v Rakousku. Hanáci se dnes střetnou na trávě v Mitterzulu s dubajským klubem Shabab Al Ahly. Výkop utkání je v 18 hodin.
5: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
6: Víme, jak bude. Pro zítřejší den v celé České republice platí meteorologická výstraha před velmi silnými bouřkami. Ty by mohly dorazit i k nám na Hanou. Úterní ráno nám sice začne jasně, v průběhu dne ale začne přibývat oblačnosti. Už kolem poledne se na horách začnou tvořit první přehánky a bouřky. Odpoledne a večer už mohou přijít do celého našeho regionu. Ojediněle mohou být i velmi silné s kroupami, přívalovými dešti nebo silným větrem. Tak zítra před odchodem do práce deštník sebou a raději zavřeme okno.

0: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady. Odstavené auto na Krajnici hlásíte na D35 na trase Olomouc-Mohelnice na exitu Křelov. Tak kolem projíždíme opatrně. Nehodu nám hlásíte na D48 na trase Bělotín-Frýdek-Místek na exitu Bělotín-Východ. Na místě už je policie. K bouračce došlo taky v Mohelnici na náměstí Trše. Na místě jsou záchranné složky. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí v Šumperku v ulici Uničovská, v Blansku v ulici Poříčí a taky na cestě mezi Tlumačovem a Hulí. Přejeme vám bezpečnou cestu.
2: Tak a teď už hrajem.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Slyšíte?

0: Držte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartech Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartech Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartechgroup.com.
8: Skyrock.
9: Radio Hana Skyrock.
10: Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Posloucháte Skyrock USA, Kanada, Mexiko a ten nejlepší světový fotbal, co má pořádné grády. Na tohle horké sportovní léto sice nepotřebuješ letenku, ale ty největší rokové pecky a nejčerstvější zprávy za oceánských stadionů ti budeme servírovat každý den přímo do uší. Zákulisí, emoce i tvrdé střety, to všechno máme z první ruky. Tady je náš fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Čtyři nejlepší světové týmy žebříčku FIFA. Finále týmů, které vyhrají, nás pak čeká.
3: Ještě je vás tady málo, pojďte i vy další, přidejte se k nám. Jakoby přesně tohle říkala FIFA celému fotbalovému světu. Na letošním mistrovství světa hraje rekordních 48 reprezentací. Jenomže už teď se vážně mluví o tom, že by za 4 roky mohlo být účastníků ještě víc. Pro zajímavost, úplně první mistrovství světa v roce 1930 odehrálo 13 týmů. Dnes je jich 48 a FIFA bude po skončení turnaje řešit návrh na rozšíření až na 64 reprezentací. Jisté už ale je, kde se bude hrát za 4 roky. Jubilejní šampionát v roce 2030 bude hostit primárně Španělsko, Portugalsko a Maroko. A my budeme sledovat už zítřejší semifinále. Francie proti Španělsku od 21 hodin. Tak co myslíte, kdo udělá další krok za zlatým pohárem?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Máme tu pro vás zprávy, jdeme na to. Výletní lodě v Olomouci hlásí dočasnou pauzu, protože povodí Moravy právě zahájilo každoroční odstávku řeky. Až do 20. července se bude důkladně kontrolovat koryto, takže na oblíbené vyhlídkové plavby městem si budeme muset ještě chvíli počkat.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Začala oprava autobusového nádraží v Přerově. Jejím cílem je zvýšení bezpečnosti cestujících a zlepšení podmínek pro dopravu. Rekonstrukce se zaměří na obnovu povrchu zatížených nástupišť a přilehlých chodníků. Oprava nástupišť číslo 3 a 4 skončí 17. července a od 27. července do 5. srpna dají dělníci do pořádku vjezd do areálu a nástupiště 1 a 2. V srpnu pak budou práce na autobusovém nádraží v Přerově pokračovat úpravou chodníků. Nový sdílený pracovní prostor najdeme v Šumperku. Nové coworkingové centrum vzniklo z bývalé herny v sadech 1. máje. Provoz centra zajistí okresní hospodářská komora a své první uživatele přivítá už v září.
2: To je dinosaurus.
1: Ve věku 78 let dnes v australském Sydney zemřel známý novozélandský herec Sam Neill. Ve světě ho proslavila role vědce Alana Granta ze série filmu Jurský park. Jeho rodina oznámila, že odešel náhle a nečekaně.
0: Sport.
1: Ještě větší fotbalové mistrovství světa. FIFA oznámila, že se zvažuje rozšíření šampionátů od roku 2030 ze současných 48 na 64 týmů. Šéf asociace to sdělil pro švýcarskou televizi. Změna by přiblížila fotbalový sen celému světu.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. S blížícím se večerem by nám postupně mělo ubývat oblačnosti. Slunce nám zapadne ve 20 hodin a 55 minut. Noc nás čeká jasná. Pokud bychom chtěli pozorovat oblohu, dnes by na to mohlo být ten správný čas. Vidět dnes můžeme třeba měsíc v perigeu, tedy v poloze, kdy je nejblíže zemi. Teploty v noci spadnou na 12 až 16 stupňů. Zítra už pak čekáme dopoledne jasno, odpoledne přehánky, místy i bouřky. Teploty vystoupají až ke 30 stupňům.
4: Vaše tělo a mysl volá.
5: Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Pouračku dvou aut řeší policie na výjezdu z Olomouce po Křelovské ulici ve směru na Křelov. Srazil se tu osobák s nákladňákem. Projíždíme opatrně. Porouchané auto na Krajnici pak máme na D1 na trase Říkovice-Vyškov za exitem Křelov. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D1 na exitu Kroměříž východ, na D55 mezi exity Otrokovice sever a Hulín východ, v Olomouci v ulici Krapkova. Na tachometr si pak dáme pozor taky ve Zlíně v ulici Sokolská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
6: ...35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Pondělí si užíváte se Skyrockem, dneska máme 13. července a pokud přemýšlíte, co bude váš další dnešní chod, tak doporučujeme Caesar salát anebo hranolky. Proč? Tak to už vám za chvíli prozradí kolega Lukáš. Do té doby posíláme dál jen ten nejlepší rockový výběr.
1: Skyrock. Na Šumpersku na 100 FM.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Jedinečná událost tohoto léta míří do Olomouce.
4: Tady Jelen, zdravíme posluchače. Ahoj!
3: Kapela Jelen odehraje 25. července na Korunní pevnostce jeden ze svých exkluzivních koncertů v rámci rodinného festivalu Jelen Fest. Čeká vás největší turné v historii kapely Jelen. Těšte se na koncert pro děti, autogramiády, jedinečné galerie, písničkářku Adélu Orlovou a speciálního hosta Lipa s kapelou. Nezapomenutelný den plný zábavy pro malé i velké fanoušky. Vstupenky a informace na jelenfest.cz. Korunní pevnostka Olomouc, 25. červenec a den s kapelou Jelen.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa že sa radovať smiem.
6: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
10: Největší hity 80. a 90. let.
9: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
10: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Skyrock kalendárium.
1: V kalendáři pondělí 13. červenec, svátek má každá Maki, Makule, Market, prostě Markéta Všenej. Narozeniny slaví Indiana Jones, tedy hollywoodská legenda Harrison Ford, a také naše herečka Táňa Dyková. A v moravských restauracích dnes bude velká poptávka po letním Cezar salátu. Dnes se údajně narodil i císař Julius Cezar. Máte rádi letní koupačky a hranolky? No tak pozor, dvě mouchy jednou ranou. Máme Evropský den koupání v řekách i Národní den hranolků. Užijte si pondělí 13. července klidně s nohama ve vodě, s hranolkami v ruce a hlavně s naším rádiem v uších.
2: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
7: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
8: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
9: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, Dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá Kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Abstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Dopřejte svým dětem den, na který jen tak nezapomenou. Na Dni s horskou službou si vyzkouší, jaké to je zachraňovat v horách, splní dobrodružné výzvy a setkají se se skutečnými členy horské služby. Večer vystoupí Tomáš Klus, Mike Spirit a DJ. Vstup je zdarma, už tuto sobotu v Loučné nad Desnou.

0: Rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Město Olomouc možná pořídí nové protipovodňové zábrany. Magistrát je otestoval na řece Bystřici. Jsou z plastů a jejich nasazení je rychlejší než použití pytlů s pískem a je možné je použít opakovaně. Město nyní zvažuje jejich nákup, čímž by získalo modernější vybavení a rozšířilo možnosti ochrany životů i majetku obyvatel před velkou vodou. Další krok k dostavbě dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí. Ministerstvo dopravy obdrželo nabídky. Stát chce úsek financovat formou partnerství veřejného a soukromého kapitálu. Výběr stavební firmy by ministerstvo dopravy mohlo stihnout v září a stavět by se na 35,5 km dlouhém úseku mohlo ještě letos.
2: Dálnice D35 představuje jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb v České republice. Po svém dokončení propojí východní Čechy se střední Moravou a výrazně uleví obcím na trase současné silnice 1/35 a také odvede část tranzitní dopravy z přetížené páteřní dálnice D1.
1: Vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský. Do pořádku se dá střecha knihovny Kroměřížska. Město Kroměříž zahájilo opravu ploché střechy, aby zabránilo zatékání a ochránilo vnitřní zázemí. Hotovo má být na podzim. V úterý nás v Česku může zaskočit pořádná průtrž mračen. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami a ty mohou zasáhnout celé území republiky.
3: V úterý během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu. Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav.
1: Sport. Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová mají po finále na Wimbledonu vylepšená kariérní maxima v žebříčku WTA. Vítězka Grand Slamu a hvězda přerovského tenisu Linda Nosková je nově na 7. místě světového žebříčku a finalistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová je nyní 6.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Pomalu se nám na obloze rozpouští mraky. Před námi je jasná noc. V úterý by jasné počasí mělo vydržet i dopoledne, pak už během dne začne mraků přibývat. Nejprve by se měly začít tvořit deště a bouřky na horách, postupně by to mohlo přijít i do celého regionu. Proti zítřejším bouřkám varují dokonce v celé České republice i meteorologové. Bouřky by totiž lokálně mohly přinést kroupy, přívalové deště nebo silný vítr. Teploty by nám zítra měly vystoupat k 26 až 30 stupňům.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu poměrně hladkou. To ale není na Blanensku na trase Černá hora Svitávka, kousek za Bořitovem. Srazila se tu dvě auta, silnice je momentálně neprůjezdná. Oběd je to možné třeba přes Lisice. Na této objízdné trase ale počítáme s kratší kolonou a menším zdržením. Na pobíhajícího psa po silnici si dáváme pozor na D46 na trase Vyškov Olomouc za exitem Drysice. Policejní hlídky pak číhají v Rýmařově v ulici Opavská, ve Zlíně v ulici Hradská a taky v Želechovicích nad Dřevnicí v ulici Osvobození. To bylo naše dopravní info, teď už další hudební pecky.
0: Tak a teď už hrajem.
5: Sky.

0: Ten nejlepší rokový výběr na Skyroku pokračuje. Přejeme vám pěkné pondělí. Odstartovali jste s námi nový týden a náš rádiový astrolog nám už za chvíli prozradí, jak náročný nás čeká týden. Nejvíc nás potrápí nejspíš vztahy. Podrobnosti přineseme už za moment, tak držte vlny.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 13. červenec na Skyroku. Dnes se v roce 1985 koná největší charitativní koncert všech dob Live Aid.
3: 14-hodinový hudební maraton v Londýně a Filadelfii tehdy sledovalo živě na 160 tisíc fanoušků. V televizi pak další 1,5 miliarda lidí po celém světě. Na koncertě tehdy vystoupili umělci nejzvučnějších jmen. Freddie Mercury se skupinou Queen, U2, Sting, Bob Dylan, Mick Jagger, Madonna nebo Phil Collins. Výtěžek koncertu se tehdy vyšplhal nad 200 milionů dolarů.
2: A jak výtěžek komentoval Bono Vox z U2?
4: Skákali jsme radostí a mysleli, že jsme vyřešili problém. Pak jsme ale zjistili, že je to částka, kterou každý týden posílá Afrika do Evropy a Ameriky jako splátku svých dluhů.
2: 13. července 1925 si připomínáme, že my muži milujeme vás ženy a že to tak bylo i v mladší době kamenné. Někteří už tuší, mluvím o nálezu v jestonické Venuše, figurce ženy kyprých tvarů. Nález je mimo jiné zvláštní svým provedením spálené hlíny na rozdíl od stejně starých vykopávek většinou z kamene či kosti. Pokračujeme sportovní událostí do roku 1930. V Uruguayi je zahájeno první mistrovství světa ve fotbale. Vítězí na něm domácí v čele s přezdívaným černým zázrakem José Andrádem. Vyhrávají ve finále nad Argentinou. Plavbu historií uzavíráme na Skyroku u hardrockových klasiků Thin Lizzy, jmenovitě u kytaristy Damona Johnsona, narozeného v roce 1964. Zítra opět probíráme Big Beatově dějiny. Zůstaňte se Skyrokem.
0: Skyrok kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrok.
5: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Muzeum kočárů vás zve na legendární akci roku Josef Kol. Přehlídka mistrů řemesel a večerní kouzelný program Rusalka. Výstava kočárů, mistři opratí, ušlechtilé koně a projížďky v kočárech. Josef Kol 18. července v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Více na historickékočáry.cz.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom. Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dívali jste se o víkendu na hvězdy? Co z nich během dalšího prázdninového pondělí vyčte náš rádiový astrolog Tonda Baudyš? Pojďme to zjistit. Tondo, ahoj!
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, řekni, že nás čeká jednoduchý týden, řekni.
2: No tak to víš, úplně jednoduchý to být nemůže. To by jsme se z toho pomátli všichni. A hned teď v pondělí, ono je to takový jako odvážný, zejména citově, vztahově, sexuálně, a tím pádem ta vztahová stabilita je jí tenhle týden trochu méně, no a úplně nejméně je jí prostě právě dneska, což ne, že by mi to dělalo nějaký jako potěšení, ale znáš to, kdo se moc ptá, moc se doví.
1: Takže by to byl spíš týden plný pokušení, dobře. A co víkend, uklidní se letní prázdninové vášně?
2: Ono i ten pátek, sobota, neděle, ono jako všechno fajn, ale muži a ženy, tam to vyžaduje určitou jako taktnost, protože jinak by si člověk mohl dělat sám sobě tu lásku jako složitou.
1: Děkujeme za astrologická poselství na našem rádiu pravidelně každé pondělí. Tonda Baudyš, jsme v kontaktu, ahoj.
2: Hele, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Filmové léto v Přerově začíná a přiváží vám od 17. do 20. července kinematograf Bratří Čadíků. Na náměstí TG Masaryka můžete v těchto dnech vidět skvělé filmy. Užijte si skvělou filmovou zábavu v Přerově s kinematografem. Více na Facebooku Kultura Přerov.
5: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
8: Pivní a gulášové slavnosti v zámecké zahradě ve Velkém Týnci. Přijďte si užít tuto sobotu Starou pekárnu, Ztracené ráj, Děda Mládek, Illegal Band, Premiér, Negativ a Cymbálku Zdeňka Zmeškala. K tomu soutěže ve vaření guláše, pivní slavnosti i program pro děti. Přijďte tuto sobotu do Velkého Týnce.
9: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
10: Kalhoty ukazují víc, než chcete. Batoh to vzdal, kabelka stávkuje, ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
13: Rok, rok, rok. A furt rok.
12: Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Město Olomouc možná pořídí nové protipovodňové zábrany. Magistrát je otestoval na řece Bystřici. Jsou z plastu a jejich nasazení je rychlejší než použití pytlů s pískem a je možné je použít opakovaně. Město nyní zvažuje jejich nákup, čímž by získalo modernější vybavení a rozšířilo možnosti ochrany životů i majetku obyvatel před velkou vodou. Další krok k dostavbě dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí. Ministerstvo dopravy obdrželo nabídky. Stát chce úsek financovat formou partnerství veřejného a soukromého kapitálu. Výběr stavební firmy by ministerstvo dopravy mohlo stihnout v září a stavět by se na 35,5 km dlouhém úseku mohlo ještě letos.
2: Dálnice D35 představuje jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb v České republice. Po svém dokončení propojí východní Čechy se střední Moravou a výrazně uleví obcím na té se současné silnice 1/35 a také odvede část tranzitní dopravy z přetížené páteřní dálnice D1.
1: Vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský. Do pořádku se dá střecha knihovny Kroměřížska. Město Kroměříž zahájilo opravu ploché střechy, aby zabránilo zatékání a ochránilo vnitřní zázemí. Hotovo má být na podzim. V úterý nás v Česku může zaskočit pořádná průtrž mračen. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami a ty mohou zasáhnout celé území republiky.
3: V úterý během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu. Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav.
1: Sport. Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová mají po finále na Wimbledonu vylepšená kariérní maxima v žebříčku WTA. Vítězka Grand Slamu a hvězda přerovského tenisu Linda Nosková je nově na 7. místě světového žebříčku a finalistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová je nyní 6.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Pomalu se nám na obloze rozpouští mraky. Před námi je jasná noc. V úterý by jasné počasí mělo vydržet i dopoledne, pak už během dne začne mraků přibývat. Nejprve by se měly začít tvořit deště a bouřky na horách, postupně by to mohlo přijít i do celého regionu. Proti zítřejším bouřkám varují dokonce v celé České republice i meteorologové. Bouřky by totiž lokálně mohly přinést kroupy, přívalové deště nebo silný vítr. Teploty by nám zítra měly vystoupat k 26 až 30 stupňům.
0: Doprava.

0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu poměrně hladkou. To ale není na Blnensku na trase Černá hora Svitávka, kousek za Bořitovem. Srazila se tu dvě auta, silnice je momentálně neprůjezdná. Oběd je to možné třeba přes Lysice. Na této objízdné trase ale počítáme s kratší kolonou a menším zdržením. Na pobíhajícího psa po silnici si dáváme pozor na D46 na trase Vyškov Olomouc za exitem Drysice. Policejní hlídky pak číhají v Rýmařově v ulici Opavská, ve Zlíně v ulici Hradská a taky v Želechovicích nad Dřevnicí v ulici Osvobození. To bylo naše dopravní info, teď už další hudební pecky. Počasí. Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno čekáme skoro jasno, pak už nám ale začnou mraky na obloze přibývat. Kolem oběda se začnou tvořit na horách první přehánky a bouřky. Ty se pak budou lokálně objevovat po celém regionu. Ojediněle mohou být bouřky i velmi silné. Rtuť teploměru nám vystoupá k 26 až 30 stupňům, což bude několik stupňů nad průměrnou teplotou pro červenec.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
2: Tak a teď už hrajem.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našich vlnách víme, o čem se píše. Máme pro vás přehled toho nejzajímavějšího. Josef Brook Miller oslaví v letošním roce významné životní jubileum 80 let. Galerie Rubikon v Olomouci proto připravuje retrospektivně pojatou výstavu, kdy se vernisáž koná, píšou na webu olomouc.cz. Už v sobotu ožijí Čechy pod Kosířem řemesly a kočáry. Chystá se 19. ročník akce Josef Kol. Podrobnosti najdete na olomouckém reportu. A konec nejistého čekání na autobus hlásí Přerov. Město zavede chytré zastávky z LED panely, které budou zobrazovat aktuální údaje o spojích. Kdy se na ně můžeme těšit, píše Přerovský deník. A my jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Rádio Hana Skyrock. Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

0: bavit vás. I v pondělí. Skyrock. Nejlepší rockový výběr.
1: I think it's time for a bit of cigar box boogie.

0: 30 rokov na scéne No Name Outline.
1: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Rádio Hana Skyrock. Rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

이게 아메리카.

0: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2020.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Hezký 13. červenec na Skyroku. Dnes se v roce 1985 koná největší charitativní koncert všech dob Live Aid.
3: 14-hodinový hudební maraton v Londýně a Filadelfii tehdy sledovalo živě na 160 tisíc fanoušků. V televizi pak další 1,5 miliarda lidí po celém světě. Na koncertě tehdy vystoupili umělci nejzvučnějších jmen. Freddie Mercury se skupinou Queen, U2, Sting, Bob Dylan, Mick Jagger, Madonna nebo Phil Collins. Výtěžek koncertu se tehdy vyšplhal nad 200 milionů dolarů.
2: A jak výtěžek komentoval Bono Vox z U2?
4: Skákali jsme radostí a mysleli, že jsme vyřešili problém. Pak jsme ale zjistili, že je to částka, kterou každý týden posílá Afrika do Evropy a Ameriky jako splátku svých dluhů.
2: 13. července 1925 si připomínáme, že my muži milujeme vás ženy a že to tak bylo i v mladší době kamenné. Někteří už tuší, mluvím o nálezu v jestonické Venuše, figurce ženy kyprých tvarů. Nález je mimo jiné zvláštní svým provedením spálené hlíny na rozdíl od stejně starých vykopávek většinou z kamene či kosti. Pokračujeme sportovní událostí do roku 1930. V Urugvaji je zahájeno první mistrovství světa ve fotbale. Vítězí na něm domácí v čele s přezdívaným černým zázrakem José Andrádem. Vyhrávají ve finále nad Argentinou. Plavbu historii uzavíráme na Skyroku u hardrockových klasiků Thin Lizzy, jmenovitě u kytaristy Damona Johnsona, narozeného v roce 1964. Zítra opět probíráme Big Beatově dějiny. Zůstaňte se Skyrokem.
0: Skyrok kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrok.

0: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Noční blůzka. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dívali jste se o víkendu na hvězdy? Co z nich během dalšího prázdninového pondělí vyčte náš rádiový astrolog Tonda Baudyš? Pojďme to zjistit. Tondo, ahoj!
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Tondo, řekni, že nás čeká jednoduchý týden. Řekni.
2: No tak to víš, úplně jednoduchý to být nemůže. To by... jsme se z toho pomátli všichni. A hned teď v pondělí, ono je to takový jako odvážný, zejména citově, vztahově, sexuálně, a tím pádem ta vztahová stabilita je jí tenhle týden trochu méně, no a úplně nejméně je jí prostě právě dneska, což ne, že by mi to dělalo nějaký jako potěšení, ale znáš to, kdo se moc ptá, moc se doví.
1: Takže by to byl spíš týden plný pokušení, dobře. A co víkend, uklidní se letní prázdninové vášně?
2: Ono i ten pátek, sobota, neděle, ono jako všechno fajn, ale muži a ženy, tam to vyžaduje určitou jako taktnost, protože jinak by si člověk mohl dělat sám sobě tu lásku jako složitou.
1: Děkujeme za astrologická poselství na našem rádiu pravidelně každé pondělí. Tonda Baudyš, jsme v kontaktu, ahoj.
2: Hele, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: pobavit vás i v úterý Skyrock.
1: Nejlepší rockový výběr. I found another.

0: the line.
1: Baví nás bavit vás. I v úterý. Skyrock.
2: Nejlepší rockový výběr.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 14. červenec se Skyrokem. Začínáme hudebně počítačovou událostí.
2: Nová technologie pro kompresi zvukových dat se bude jmenovat MP3. Tak to se rozhodlo 14. července 1995.
3: MP3 jde ruka v ruce s internetem, i když má spoustu pozitiv. To je otázka, do jaký míry slouží umělcům. Znemožňuje sebe menší komerční výdělek. Teďka pro hudebníky je vlastně možnost jenom hrát a prodávat trička. Jako.
1: Pokračujeme za dalším historickým milníkem. 14. července 1789 dobývají Pařížané Bastilu. Tato událost je především ve francouzských dějinách považována za konec takzvaného starého režimu, absolutní monarchie a začátek Velké francouzské revoluce, tedy přechod k republikánství. Startují tak společenské otřesy nejen ve Francii, ale i v celé Evropě, včetně naší země. Významnou postavou pro revoluci je Marquis de Lafayette, jenž byl několik let vězněn v Olomouci. Za jeho zásluhy v boji za svobodu národů a náboženskou svobodu má v hanácké metropoli pamětní desku a ulici jenž nese jeho jméno. Od počátku francouzské revoluce jdeme k počátku hudební kariéry britské progres poprokové skupiny Supertramp. Ti vydávají dnes v roce 1970 svou eponymní debutovou desku. Ze jejího tracklistu vzpomeňme aspoň It's Long Road nebo rozmáchlou 12-minutovou Try Again. Nakonec si připomeneme ještě jedno spojení popu a rocku. Král rockové kytary 80. let Eddie Van Halen a král popu stejné dekády Michael Jackson. Tuto spolupráci stělesňuje song Beat It, který nabízí to nej z obou světů. Šanci slyšet ho v živém provedení od obou králů mají fanoušci 14. července 1984 v texaském Dallasu při koncertě Jacksona, kde se Eddie objevuje jako speciální host. Zítra opět rokujeme dějinami. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.